srdci myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem mi super a říkám, spojil jsem se na všechno, každý měl takový pocit.